Tano.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná šoupen Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše slunce má prý klidnou povahu. Tak, s tím je konec. Nová studie Natalie Krivové z Institutu Maxe Plancka, kterou popsal magazín Universe Today, tvrdí, že slunce je fyzikálně schopné takzvaného supervzplanutí. Tým porovnával data z NASA observatoře Solar Dynamics Observatory a našel elegantní vztah. Čím větší aktivní oblast, tím větší takzvané zábleskové stuhy a tím dramatičtější energie. A když ten vzorec aplikovali na slavnou Carringtonovu událost z roku 1859, kdy v Karibiku četli noviny při polární záři a telegrafní sloupy chytali plamenem, výsledek seděl skoro přesně. Jenže rekord drží velká sluneční skvrna z roku 1947. Dvakrát větší. Potenciál na superzáblesk. Nevybuchla, ale mohla. A odborníci soudí, že takové události přicházejí zhruba jednou za století. Naše sítě by to poznali. Tak si zítra slunce prohlédněte s respektem. Ono si vás totiž

0: will people say?
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

0: music industry that way and started writing songs. So here I am. Holiday.
1: A máme tu zrození Madony.
0: I'm famed high school dropout, so don't believe anything they tell you.
1: První dva singly se ujaly v americké dance hit parádě, ale nic moc. V létě vydala po sobě pojmenovanou debutovou desku, která už zaznamenala zářezy i v zahraničí. A v září 83 Madonna řekněme září a zatraceně žhavý drát. 7. září vypustila single Holiday. A 9. září 83 vychází single Lucky Star, přičemž oba se konečně dostanou i do hlavní americké hitparády. Holiday si uzme 16. příčku a Lucky Star dokonce 4. místo. A jaké má plány do

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Edis Online nově nabízí komorní příběh 1001 gramů a Prime Video nasadilo další romantický kus You plus me against the world. Netflix pokračuje ve své antologii Monstrum s příběhem Lizzie Borden a také nás znovu zavádí do městečka Hawkins v druhé řadě animovaných Stranger Things, příběhy z 85. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: There is nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom.
1: Na Netflixu je nově k dispozici čtvrtá řada úspěšné antologie Monstrum. Po Jeffreym Darmorovi, bratrech Menendezových a Edu Gainovi si tvůrci Ryan Murphy a Ian Brennan tentokrát poprvé posvítili na ženu. Na Lizzie Borden. Nám to jméno možná moc neříká, ale v Americe z něj vznikla morbidní dětská říkanka. V srpnu roku 1892 byly v městečku Fall River ve státě Massachusetts nalezeni ve vlastním domě ubití sekerou zámožný Andrew Borden a jeho druhá žena Abby. Hlavní podezřelou se stala jejich dcera Lizzie. Porota ji nakonec zprostila viny, nikdo jiný obviněn nebyl a případ oficiálně zůstává nevyřešený. Seriál nabízí vlastní výklad. Lizzie je tu utlačovaná dcera z bohaté, ale chladné rodiny, která spolu se vzdorovitou služebnou uvízne v domě plném ponižování a krutosti. Obě pak hledají únik ve fantaziích o moci, touze a popomstě. Podle Iana Brennana série míří hlavně na viktoriánskou dobu, kdy žena měla jen málo možností, jak se vzepřít. Lizzie hraje Ella Beatty, dcera Warrena Beattyho a Annette Bening. Služebnou Bridget stvárnila Vicky Creeps, otce Charlie Hannem, který se v Monstru objevil už loni jako Ed Gein. A macechu Rebecca Hall. Nechybí ani stálice Murphyho světa Sarah Paulson, tentokrát jako sériová vražetkyně Eileen Wuornos. Pokud si stěžujete na napjaté nedělní obědy u rodiny, u Bordenových by vás to rychle přešlo. Všech 8 epizod seriálu Monstrum, příběh Lizzie Borden, najdete nyní na Netflixu.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
0: Knife is too easy. And a rifle's almost too kind a way to go.
3: No, I know how we're gonna kill them.
4: No way a woman could do this.

0: Ladies and gentlemen, the mother of all kilograms.
1: Action! Na Edisonline přibylo komorní norské drama 1001 gramů režiséra Benta Hamera. Marie pracuje v Norském ústavu pro váhy a míry a patří k hrstce lidí, kterým je svěřen národní prototyp kilogramu. Kousek kovu ze slitiny platiny a iridia, který se z trezoru vyndává jen v rukavičkách a pod skleněným poklopem. Stejně pečlivě jako s ním zachází Marie i se svým vlastním životem. Všechno má svůj řád, míru a přesný čas, jen na city tu moc místa nezbývá. Pak se jí ale rozpadne vztah, vážně onemocní otec a Marie pak musí odcestovat s národním kilogramem v kufru na odborný seminář do Paříže, kde se bude vážit proti svému francouzskému protějšku. A právě tam se začne nečekaně převažovat i její vlastní život. Hlavní roli hraje norská herečka Anne Dahl-Torp, po jejím boku se objeví Laurence Stoker. Film měl světovou premiéru na festivalu v Torontu a Norsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kritici chválili jeho tichou, dojímavou a pečlivě vystavěnou poetiku, i když upozorňovali, že děje je tu opravdu jen pár gramů. Za to humor je tak suchý, že by se dal vážit na miligramy. Vizuální snímek 1001 gramů najdete nově v nabídce Edisonline.
0: VIPM are very pleased to be able to welcome so many delegates to this kilo seminar.
2: Man determines the definition of weight, but it's equally important to understand what the definition of weight does to man.
3: C'est le kilo norvégien, ça?
4: Oui.
3: C'est lourd à porter, non?
4: Le plus lourd fardeau de la vie, c'est de n'avoir rien à porter.

0: To by nebylo Prime Video, kdyby nám každý týden nenaservírovalo romantiku. Nově zde najdete francouzský film You Plus Me Against the World. Jde o adaptaci první knihy úspěšné romantické trilogie autorky, která si říká Emma Green. Za tímhle anglicky znějícím pseudonymem se ale ve skutečnosti skrývá dvojice francouzských spisovatelek a bývalých novinářek a jen ve Francii se jejich série prodala přes milion výtisků. Hlavní hrdinkou je 18-letá Alma z bohaté rodiny. Doma si všichni myslí, že poctivě studuje práva, ona ale potají studuje film. Na škole narazí na Vadima, samotářského rebela s temnou minulostí, a když spolu musí natočit studentský film, jiskří to mezi nimi od první chvíle. Nejdřív se nesnáší, pak se zbližují a nakonec se do sebe zamilují. Jenže do jejich vztahu se začne vměšovat někdo neznámý, kdo jim posílá anonymní výhrušky a hrozí, že vytáhne na světlo tajemství, která by je oba mohlo zničit. Film natočila Manon Goring, která má za sebou mimo jiné epizody francouzské verze seriálu Scam. Romantiku plnou tajemství You Plus Me Against the World najdete nyní na Prime Video.
1: J'ai peur. T'aimais ça.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
1: I've never seen flowers bloom in winter like this.
2: Na Netflix se vrací animovaný seriál Stranger Things příběhy z 85. s druhou řadou. Pokud jste po finále hraného seriálu zatoužili po dalším výletu do Hawkinsu, tady ho máte v kreslené podobě. Příběh je zasazený do zimy roku 85, tedy mezi druhou a třetí řadou původního seriálu. Parta se po všech hrůzách snaží žít normálně, hrají D&D, vysedávají v herně a chystají se na Valentína. Jenže po městě začnou vyrůstat podivné duhové květiny, objevují se přízraky a Hawkins zaplaví roj zvláštních stvoření. Parta, ke které se už v první řadě přidala nová kamarádka Nikki, musí přijít na to, co zatím stojí, dřív než se znovu otevře brána do světa vzhůru nohama. Seriál vede Eric Robles a nad celým projektem drží ochranou ruku bratři Duffrovi. Známé postavy tentokrát nedabují původní herci, ale nové obsazení. První řada z letošního dubna sklidila spíš rozpačité ohlasy a Netflix proto druhou sérii zkrátil z 10 epizod na 8. Kdo ale v Hawkinsu nechal kus srdce, ten se asi nechá zlákat i na zimní koulovačku s příšerami. 8 nových epizod seriálu Stranger Things příběhy z 85. najdete nyní na Netflixu.
3: A ghost? You dorks cannot be serious. Those flowers have upside down written all over them.
4: This just got interesting.
3: It's not like anything we've ever seen before. That's impossible. We threw everything we had at that thing. Nothing worked. Not even Elle's powers.

Je pátek a to znamená kompletní přehled všeho, co tento týden přišlo na streamovací služby, tak se pohodlně usaďte, bude toho požehnaně. Apple TV Plus vypouští nejzajímavější věc týdne, 6. řadu špionážní jízdy Slow Horses. Gary Oldman jako nesnesitelný Jackson Lamb a jeho tým odepsaných agentů MI5 jsou tentokrát na útěku, protože je Diana Taverner v podání Kristen Scott Thomas zatáhne do smrtelně nebezpečné hry plné pomsty. A do Slow House se navíc vrací agentka Syd Baker, kterou všichni měli za mrtvou. Disney Plus přináší německý seriál Město krve. Berlín zničený klimatickou krizí, pár vyvolených žije pod klimatizovanou kopulí a zbytek města ovládá zločin. Jenže ten zločin řídí upíři a chystají se uchopit i politickou moc. Na Disney Plus je také francouzská komedie Supervisor z prostředí věznice, kde idealistická ředitelka v podání Audrey Lamy věří, že každý vězeň si zaslouží druhou šanci. Po jejím boku Jean-Pascal Zady a francouzští kritici, co přirovnávají ke kanclu, jen za mřížemi. Na Iris Online dorazilo komorní norské drama 1001 gramů Benta Hamera o vědkyni, která hlídá národní prototyp kilogramu a vlastní život má vyvážený stejně pečlivě, dokud se nerozsype. Netflix nešetří, komik Joe Coy natočil už svůj 6. stand-up speciál Blue in the Face a znovu rozebírá rodinu a filipínsko-americké kořeny. Ryan Murphy pokračuje v antologii Monstrů 4. řadou Příběh Lizzie Borden. Ella Beatty hraje ženu obviněnou z vraždy otce a macechy sekerou, v dalších rolích Vicky Creeps, Charlie Hunnam a Rebecca Hall. Parta z Hawkinsu se vrací na Netflix v druhé řadě animovaného seriálu Stranger Things Příběhy z 85., kde se blíží Valentín a městečko zaplaví přízraky. Španělská komedie Tenhle tým letí s Maribel Verdú pošle zaměstnance sírárny na team building do vesnice, kde se dozvědí, že se bude hromadně propouštět. Z Polska dorazila na Netflix minisérie Loutka, moderní zpracování klasického románu Boleslava Pruse o ambiciozním obchodníkovi posedlém aristokratkou Izabelou. Turecký seriál Not a Stranger ukáže, že najít spolehlivou chůvu je jedna věc, zjistit, kdo doopravdy je, je věc druhá. Japonské drama Umělá krása na Netflixu staví proti sobě chirurgyni, která chce zachraňovat životy, a hvězdnou plastickou chirurgyni, podle níž krása léčí. Tchajvanská akční komedie Čističi spojí na Netflixu odepsaného gangstra s arrogantním synem z politické rodiny a udělá z nich uklízeče průšvihů na obou stranách zákona. Film Best of the Best sleduje dvě kamarádky, které se přidají k univerzitnímu tanečnímu týmu s bollywoodskou fúzí a zjistí, že cesta za titulem je pořádně nemilosrdná. Korejský seriál The Scandal přivádí Son a Yi do nebezpečné milostné sásky v době dynastie Choson. A Kevin Hart pokračuje na Netflixu v show Cold as Balls, kde zpovídá sportovní hvězdy v kádích s ledovou vodou. Prime Video nabízí korejské romantické drama Love Other Than Yours o páru po 10 letech vztahu. Ze světa Reachera přichází spin-off Neagle, kde Maria Stan jako soukromá vyšetřovatelka pátrá po tom, kdo stojí za podezřelou smrtí jejího přítele. A pro milovníky romantiky je na Prime Video francouzský film You Plus Me Against the World o dívce z bohaté rodiny, která se zamiluje do rebela s temnou minulostí. Sky Showtime má hudební týden. Baz Luhrmann ve filmu Epic Elvis Presley in Concert poskládal unikátní záběry z Elvisových let ve Vegas a Charlie XCX si v mockumentu The Moment zahrála popovou hvězdu před prvním velkým turné. Po jejím boku Alexander Skarsgård a Rachel Sennott. Tak to je kompletní streamovací sklizeň tohoto týdne. Víkend máte zajištěný. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Tituly, na které jsme tento týden hodili očko, najdete v pravidelném přehledu na našich stránkách v sekci novinky. Tak se neupejpejte a hupněte na web zunradio.cz. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a hlavně Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Jak naladíte rádia v DAB+, stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitál neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Trpíte depresí?

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.tibercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay. Zun Radio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech vás čeká dramatická rekonstrukce posledních dní francouzského učitele Opuštěný. HBO Max přináší komedii Znovu mladá, Sky Showtime pokračuje druhou řadou Země gangů a Elon Musk hromží kvůli dokumentu Alexe Gibneyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Do českých kin vstoupilo francouzské drama Opuštěný, které otevírá jednu z nejbolestivějších kapitol novodobé Francie. Režisér a scénárista Vincent Garin, který se dlouhodobě věnuje filmům podle skutečných událostí, rekonstruuje posledních 11 dní v životě Samuela Pettyho. Učitel dějepisu a zeměpisu v říjnu 2020 vede se svými žáky hodinu o svobodě projevu a o tom, kde končí náboženství a začíná stát. Jako příklad použije karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo. Z jedné vyučovací hodiny se ale rychle stává lavina nedorozumění, výčitek a obvinění, kterou dál roztáčejí lži šířené po sociálních sítích. A instituce, které by ho měly chránit, jen přihlížejí až do chvíle, kdy už je pozdě. Hlavní roli učitele stvárnil Antoine Renard, v obsazení nechybí ani Emmanuel Berko, herečka a režisérka, kterou můžete znát z oceňovaného dramatu Můj král. Není to film, na který se jde pro odreagování, ale takový, o kterém se po projekci ještě dlouho mluví. Drama Opuštěný uvádí do kin Cinemart.
1: Je viens de revoir la vidéo de Lévi, arrête pas d'augmenter.
2: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Paty. Il faut la faire supprimer.
3: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport
4: et alerter le service de défense et de sécurité.
5: Ça s'est pas passé comme ça.
6: Bachir, elle a menti.
7: On est complètement derrière vous.

0: possibly the greatest living inventor.
1: He is the real life Iron Man.
2: He's one of the greatest builders of all time.
3: The greatest capitalist in history!
4: Action! Kolem nového dokumentu o Elonu Muskovi se rozpoutala pořádná bouře. Oscarový dokumentarista Alex Gibney, který už v minulosti rozebral Enron nebo Scientology, natočil téměř 4-hodinový film s prostým názvem Musk. Sleduje cestu nejbohatšího muže planety od Tesly až SpaceX přes koupy Twitteru až k jeho politickému působení po boku Donalda Trumpa. Musk sám mluvit nechtěl, za to před kamerou promluvila jeho bývalá manželka, otec nebo Ashley St. Clair, se kterou má dalšího potomka. A právě kvůli ní hrozí Muskův advokát žalobou. Ashley St. Clair ve filmu popisuje zprávy, ve kterých jí Musk před volbami v roce 2024 psal, že má ve vesmíru přes 10 000 laserů. Podle právníka šlo o obyčejné laserové spojení satelitů Starlink, ne o nic podezřelého. St. Clair to odbyla s tím, že spíš kolonizují Mars, než aby tenhle spor vyhráli. Kritici film v Benátkách i v Torontu přijali nadšeně. Musk ho naopak označil za nudný útok na svou osobu. Minulý týden navíc The Hollywood Reporter napsal, že studio Universal, které má práva na uvedení mimo Severní Ameriku, dostalo z politických důvodů strach a film možná vůbec nevydá. Universal to ale obratem popřel a tvrdí, že s mezinárodní premiérou dál počítá. Američané uvidí Muska v kinech od poloviny října a na HBO začátkem příštího roku. Kdy a jestli dorazí i k nám, zatím není jasné, ale po takové reklamě bych se nedivila, kdyby se o něj distributoři poprali. Trailer a další pikošky kolem tohoto sporu najdete v článku na našich stránkách zlmradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Like it's arthritis in your lower jaw.
3: So what next, or is this just the start of a general decline?
2: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
3: No more what for me?
4: Na HBO Max dnes startuje nová britsko-americká dramedie Znovu mladá od Sharon Horgan, autorky, kterou můžete znát ze seriálu Zlé sestry. Horgan seriál napsala, produkovala a zároveň si zahrála hlavní roli. Její hrdince je 50, má za sebou rozvod a rozhodla se, že na lásku ani na sex ještě rozhodně není pozdě. Jenže na randění zbývá jen čas mezi péčí o stárnoucí a nemocné rodiče a dospělým synem, který z hnízda pořád nějak tak nechce vyletět. Takže klasická sendvičová generace jen s trochou romantiky a humoru. Po boku Sharon Horgan hrají Rupert Friend, známý ze seriálu Homeland, Charlene White, Erin Murphy a Robbie G. Dvě úvodní epizody jsou k dispozici hned dnes, další budou přibývat po jedné každý týden. Seriál Znovu mladá najdete nově na HBO Max.
3: My son Rory heads off to university next month.
5: Love you.
6: Yeah, love you.
5: I love you.
3: Thinking I get back out there. Just fun, lightly degrading sex.
6: Mom.
3: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Top. What are you doing here?
7: You messaged me.
3: Huh?
7: You spelled horny wrong.

0: speak plainly. This family is in a death spiral.
1: Action! Na Sky Showtime se dnes vrací Země gangů. Drsný londýnský krimi seriál, jehož druhou řadu otevírá dvěma epizodami opět Guy Ritchie. Rodina Harriganů má po první sérii pořádně pošramocené impérium a teď musí držet pohromadě, zatímco jí konkurence dýchá na záda čím dál silněji. Uprostřed toho všeho stojí Harry, jejich muž, na špinavou práci, který pozná, že v rodině, kde se napětí stupňuje každým dnem, už nemusí být v bezpečí ani on. Loyalita se rozpadá, násilí se dostává až ke kuchyňskému stolu a slitování tady nikdo nečeká. Vrátila se opět i původní parta, Harryho hraje Tom Hardy, hlavu rodiny Conrada Pierce Brosnan a jeho nevyspytatelnou manželku Helen Mirren. A kdo si v první řadě zamiloval Mirren jako matriarchu, která by klidně zavelela k válce u odpoledního čaje, ten tu přijde znovu na své. Mimochodem v zákulisí to před premiérou pořádně jiskřilo. Letos na jaře se objevily zprávy, že Tom Hardy byl ze seriálu vyhozen prý kvůli pozdním příchodům na plac a sporům se scénáristou Jessem Butterworthem, který mu posílal scénáře na poslední chvíli. Nakonec se vše urovnalo, Pierce Brosnan celou aféru označil za bouři ve sklenici vody a Hardy se vrátí i ve třetí řadě, kterou už má seriál potvrzenou. Druhá řada má 10 epizod, první je k dispozici dnes a další budou přibývat každý týden. Mobland, tedy Zemi gangů, najdete exkluzivně na Sky Showtime.
0: We've lost fentanyl, now heroin. We are surrounded by sharks, ripe for the picking. If you ask me, it's already begun.
2: What do you mean?
0: The war.

minulý čtvrtek 17. září dorazily nové tituly do kin a já mám pro vás rychlý přehled. Steven Soderbergh přivezl krimi dramedii Kristofrové. Ian McKellen hraje excentrického malíře, který už 20 let nevzal do ruky štětec, a jeho chamtivé děti proto najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coel, aby mu potají dokončila slavnou sérii obrazů. Jenže přechytračit starého lišáka v jeho vlastním ateliéru není jen tak. Fanoušci hororu se dočkali v kinech nového Resident Evil. Režisér hororového hitu Weapons Zack Cregger posílá obyčejného kurýra s balíkem do Raccoon City přesně v noci, kdy město zachvátí smrtící virus, takže doručení se tentokrát trochu protáhne. Kritika pěje chválu nezměrné velikosti. Francouzské drama Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní učitele Samuela Pettyho, kterého jedna hodina o svobodě slova a lavina lží na sociálních sítích dovedly až k tragickému konci. Silné a nepříjemně aktuální téma. Do kin dorazilo i historické drama Rose. Sandra Hüller si za roli ženy, která se po 30-leté válce vydává za vojáka a dědice opuštěného statku, odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Kolumbijská absurdní dramedie Poeta, oceněná v Cannes, sleduje neúspěšného básníka a profesionálního stroskotance z Medellínu, který dostane šanci stát se mentorem mladé studentky, pokud to zase nezvorá. Z Ukrajiny přijela do kin romantická komedie Vlak červená ruta o lásce na první pohled. Česká produkce nabízí komorní thriller Call o úspěšném muži, kterému jeden lechtivý videohovor během jediného odpoledne obrátí život na ruby, a to prakticky v reálném čase. Pro fanšmekry se do kin vrací klasika Krištofa Kieslowského Krátký film o lásce, rozšířená verze jednoho z dílů slavného dekalogu. Ze světa dokumentů je nově v kinech časozběrný portrét Báry Basikové. Helena Třeštíková mapuje 50 let jejího života na pódiu i mimo něj a v dokumentu Lev salonu provází David Vávra ze sedadla rikši architekturou Hradce Králové. A na závěr Piši švoři, pro ty je v kinech animovaná komedie Kojot vrací úder, kde se Kojot Vilda konečně rozhodne zažalovat firmu Acme za všechny ty vybuchující vynálezy. Tak to byly naše milí posluchači poslední novinky v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše slunce má prý klidnou povahu. Tak, s tím je konec. Nová studie Natalie Krivové z Institutu Maxe Plancka, kterou popsal magazín Universe Today, tvrdí, že slunce je fyzikálně schopné takzvaného supervzplanutí. Tým porovnával data z NASA observatoře Solar Dynamics Observatory a našel elegantní vztah. Čím větší aktivní oblast, tím větší takzvané zábleskové stuhy a tím dramatičtější energie. A když ten vzorec aplikovali na slavnou Carringtonovu událost z roku 1859, kdy v Karibiku četli noviny při polární záři a telegrafní sloupy chytali plamenem, výsledek seděl skoro přesně. Jenže rekord drží velká sluneční skvrna z roku 1947, dvakrát větší. Potenciál na superzáblesk. Nevybuchla, ale mohla. A odborníci soudí, že takové události přicházejí zhruba jednou za století.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.

6. září 1993 si sedá štěstí na hůl Nicka Felda, který dává hole in one a ukončuje tak dlouhé 20leté čekání Ryder Cupu na tento speciální úder a především drink pro všechny z místního golfového klubu. Smůla pro Felda, že v téhle době se ještě nerozdávají auta za hole in one.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše slunce má prý klidnou povahu. Tak, s tím je konec. Nová studie Natalie Krivové z Institutu Maxe Plancka, kterou popsal magazín Universe Today, tvrdí, že slunce je fyzikálně schopné takzvaného supervzplanutí. Tým porovnával data z NASA observatoře Solar Dynamics Observatory a našel elegantní vztah. Čím větší aktivní oblast, tím větší takzvané zábleskové stuhy a tím dramatičtější energie. A když ten vzorec aplikovali na slavnou Carringtonovu událost z roku 1859, kdy v Karibiku četli noviny při polární záři a telegrafní sloupy chytali plamenem, výsledek seděl skoro přesně. Jenže rekord drží velká sluneční skvrna z roku 1947. Dvakrát větší. Potenciál na superzáblesk. Nevybuchla, ale mohla. A odborníci soudí, že takové události přicházejí zhruba jednou za 100.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Foxmother?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný mádr.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder? Jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: Řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem, co?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovnyho do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem Fox Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodů, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosů i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofoly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodů Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornay, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktu Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změn. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš. This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše slunce má prý klidnou povahu. Tak, s tím je konec. Nová studie Natalie Krivové z Institutu Maxe Plancka, kterou popsal magazín Universe Today, tvrdí, že slunce je fyzikálně schopné takzvaného supervzplanutí. Dean porovnával data z NASA observatoře Solar Dynamics Observatory a našel elegantní vztah. Čím větší aktivní oblast, tím větší takzvané zábleskové stuhy a tím dramatičtější energie. A když ten vzorec aplikovali na slavnou Carringtonovu událost z roku 1859, kdy v Karibiku četli noviny při polární záři a telegrafní sloupy chytali plamenem, výsledek seděl skoro přesně. Jenže rekord drží velká sluneční skvrna z roku 1947. Dvakrát větší. Potenciál na superzáblesk. Nevybuchla, ale mohla. A odborníci soudí, že takové události přicházejí zhruba jednou za století. Naše sítě by to poznaly. Tak si zítra slunce prohlédněte se.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vítězslav Dostál, nadšený horolezec, běžec, triatlonista a cyklista.
2: Kdyby záleželo pouze na mě, nechal bych všechna jízdní kola sešrotovat. Rovnou i s jejich majiteli, cyklisti.
1: Tak Vítě podnikal už od 80. let dlouhé cyklistické výpravy po Evropě a v roce 90 ujel cestu z LA do New Yorku.
2: Cyklista!
1: Dostál ale také dlouho plánoval cestu nejdelší, tedy kolem světa.
3: Tak jsem si říkal, tak když do toho nikdo nechce jít, tak já to zkusím.
1: Naschromáždil peníze od sponzorů, protože jak sám říká, na takovou cestu by si nikdy jako farmář nevydělal.
3: Já doma pasu krávy.
1: Vítě se po několika letech plánování nechal naočkovat vším možným a preventivně se zbavil slepého střeva.
3: Ona mě podíval jako na nějakou idiota. A prosím tě, no ale tak co tě bolí? Já jsem říkal, no nic mě nebolí. Tak jako něco tě musí bolet. Já jsem říkal, no tak občas mě to tu jako píchne. No to jsem chtěl slyšet.
1: 18. září 1994 se tedy Vítě dostal bez slepáku, bez GPS navigace, internetu nebo mobilu s rozpočtem $15 na den a 35-kilovou bagáží vydává ze Staroměstského náměstí na cestu kolem světa, aby v příští v třech letech urazil téměř 60 000 kilometrů na kole.
2: Cyklisti,

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
4: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

Rok 96. George Morel. A Lights Groove. Pozdravím Jennifer. Hlavne neotravuj, nevolaj a nepíš.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Trpíte depresí?

0: SCM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: by Antesto. cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodu, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Georgian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Georgian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z Fiobanky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franšízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické

100 milionů korun. Výrobce dveří Dornay, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktu Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše slunce má prý klidnou povahu. Tak, s tím je konec. Nová studie Natalie Krivové z Institutu Maxe Plancka, kterou popsal magazín Universe Today, tvrdí, že slunce je fyzikálně schopné takzvaného supervzplanutí. Tým porovnával data z NASA observatoře Solar Dynamics Observatory a našel elegantní vztah. Čím větší aktivní oblast, tím větší takzvané zábleskové stuhy a tím dramatičtější energie. A když ten vzorec aplikovali na slavnou Carringtonovu událost z roku 1859, kdy v Karibiku četli noviny připolární záři a telegrafní sloupy chytali plamenem, výsledek seděl skoro přesně. Jenže rekord drží velká sluneční skvrna z roku 1947. Dvakrát větší. Potenciál na superzáblesk. Nevybuchla, ale mohla.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jste velmi šťastný muž, majore Petrovský. Byl jste vybrán pro poslání nejvyššího významu.
2: Špionážní román Čtvrtý protokol od Frederika Forsytha zahajuje 16. září 1984 své vedení žebříčku bestsellerů deníku New York Times a bude mu vévodit 7 týdnů.
1: Slyšel jsem, že jste v tajných operacích ten nejlepší, jaký může být. To potřebujeme.
2: Titul románu odkazuje na smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 68, která v románovém světě obsahuje také 4 tajné protokoly. Přísně utajená skupinka mocných se je však rozhodne porušit a vyšle nekompromisního zabijáka z KGB, aby ve Velké Británii sestrojil atomovou bombu, jejíž výbuch má ovlivnit předvolební kampaň a porušit mocenskou rovnováhu ve světě.
3: Pane bože, co jsem to udělal?
4: Zradil si svoji zemi, předal si množství tajných informací Moskvě a řekl bych, že si oslabil NATO možná nenapravitelně.
2: Forsyth v románovém thrilleru opět buduje slušné napětí na pozadí činnosti tajných služeb v době studené války a vykresluje nebezpečné mechanismy nekontrolované moci. Čtvrtý protokol se v roce 87 dočká také své filmové podoby, kde se proti sobě postaví agenti v podání Michaela Caina a Pierce Brosnana.
4: Okamžitě obnovíš své tajné kontakty s Moskvou, ale tentokrát ti ty informace připravím já. Je to jasné? Později, až s tím skončíme, uvidíme, jak s tebou naložíme.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. V kinech vás čeká dramatická rekonstrukce posledních dní francouzského učitele Opuštěný. HBO Max přináší komedii Znovu mladá, Sky Showtime pokračuje druhou řadou Země gangů a Elon Musk hromží kvůli dokumentu Alexe Gibneyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Do českých kin vstoupilo francouzské drama Opuštěný, které otevírá jednu z nejbolestivějších kapitol novodobé Francie. Režisér a scénárista Vincent Garin, který se dlouhodobě věnuje filmům podle skutečných událostí, rekonstruuje posledních 11 dní v životě Samuela Pettyho. Učitel dějepisu a zeměpisu v říjnu 2020 vede se svými žáky hodinu o svobodě projevu a o tom, kde končí náboženství a začíná stát. Jako příklad použije karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo. Z jedné vyučovací hodiny se ale rychle stává lavina nedorozumění, výčitek a obvinění, kterou dál roztáčejí lži šířené po sociálních sítích. A instituce, které by ho měly chránit, jen přihlížejí až do chvíle, kdy už je pozdě. Hlavní roli učitele stvárnil Antoine Renard, v obsazení nechybí ani Emmanuel Berko, herečka a režisérka, kterou můžete znát z oceňovaného dramatu Můj král. Není to film, na který se jde pro odreagování, ale takový, o kterém se po projekci ještě dlouho mluví. Drama Opuštěný uvádí do kin Cinemart.
1: Je viens de revoir la vidéo de l'évier, arrête pas d'augmenter.
2: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Paty. Il faut la faire supprimer.
3: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport.
4: Et alerter le service de défense et de sécurité.
5: Ça s'est pas passé comme ça.
6: Bachir, elle a menti.
7: On est complètement derrière vous.

0: possibly the greatest living inventor.
1: He is the real life Iron Man.
2: He's one of the greatest builders of all time.
3: The greatest capitalist in history!
4: Action! Kolem nového dokumentu o Elonu Muskovi se rozpoutala pořádná bouře. Oscarový dokumentarista Alex Gibney, který už v minulosti rozebral Enron nebo Scientology, natočil téměř čtyřhodinový film s prostým názvem Musk. Sleduje cestu nejbohatšího muže planety od Tesly až SpaceX přes koupy Twitteru až k jeho politickému působení po boku Donalda Trumpa. Musk sám mluvit nechtěl, za to před kamerou promluvila jeho bývalá manželka, otec nebo Ashley St. Clair, se kterou má dalšího potomka. A právě kvůli ní hrozí Muskův advokát žalobou. Ashley St. Clair ve filmu popisuje zprávy, ve kterých jí Musk před volbami v roce 2024 psal, že má ve vesmíru přes 10 000 laserů. Podle právníka šlo o obyčejné laserové spojení satelitů Starlink, ne o nic podezřelého. St. Clair to odbyla s tím, že spíš kolonizují Mars, než aby tenhle spor vyhráli. Kritici film v Benátkách i v Torontu přijali nadšeně. Musk ho naopak označil za nudný útok na svou osobu. Minulý týden navíc The Hollywood Reporter napsal, že studio Universal, které má práva na uvedení mimo Severní Ameriku, dostalo z politických důvodů strach a film možná vůbec nevydá. Universal to ale obratem popřel a tvrdí, že s mezinárodní premiérou dál počítá. Američané uvidí Muska v kinech od poloviny října a na HBO začátkem příštího roku. Kdy a jestli dorazí i k nám, zatím není jasné, ale po takové reklamě bych se nedivila, kdyby se o něj distributoři poprali. Trailer a další pikošky kolem tohoto sporu najdete v článku na našich stránkách zlmradio.cz.

0: arthritis in your lower jaw.
1: So what next, or is this just the start of a general decline?
0: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
1: No more what for me?
2: Na HBO Max dnes startuje nová britsko-americká dramedie Znovu mladá od Sharon Horgan, autorky, kterou můžete znát ze seriálu Zlé sestry. Horgan seriál napsala, produkovala a zároveň si zahrála hlavní roli. Její hrdince je 50, má za sebou rozvod a rozhodla se, že na lásku ani na sex ještě rozhodně není pozdě. Jenže na randění zbývá jen čas mezi péčí o stárnoucí a nemocné rodiče a dospělým synem, který z hnízda pořád nějak tak nechce vyletět. Takže klasická sendvičová generace jen s trochou romantiky a humoru. Po boku Sharon Horgan hrají Rupert Friend, známý ze seriálu Homeland, Charlene White, Erin Murphy a Robbie G. Dvě úvodní epizody jsou k dispozici hned dnes, další budou přibývat po jedné každý týden. Seriál Znovu mladá najdete nově na HBO Max.
1: My son Rory heads off to university next month.
3: Love you.
4: Yeah, love you.
3: I love you.
1: Thinking of get back out there. Just fun, lightly degrading sex.
4: Mom.
1: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Top. What are you doing here?
5: You messaged me.
1: Huh?
5: You spelled horny wrong.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: dare speak plainly.
1: This family is in a death spiral.
2: Na Sky Showtime se dnes vrací Země gangů. Drsný londýnský krimi seriál jehož druhou řadu otevírá dvěma epizodami opět Guy Ritchie. Rodina Harriganů má po první sérii pořádně pošramocené impérium a teď musí držet pohromadě, zatímco jí konkurence dýchá na záda čím dál silněji. Uprostřed toho všeho stojí Harry, jejich muž na špinavou práci, který pozná, že v rodině, kde se napětí stupňuje každým dnem, už nemusí být v bezpečí ani on. Lojalita se rozpadá, násilí se dostává až ke kuchyňskému stolu a slitování tady nikdo nečeká. Vrátila se opět i původní parta, Harryho hraje Tom Hardy, hlavu rodiny Conrada Pierce Brosnan a jeho nevyspytatelnou manželku Helen Mirren. A kdo si v první řadě zamiloval Mirren jako matriarchu, která by klidně zavelela k válce u odpoledního čaje, ten tu přijde znovu na své. Mimochodem v zákulisí to před premiérou pořádně jiskřilo. Letos na jaře se objevily zprávy, že Tom Hardy byl ze seriálu vyhozen prý kvůli pozdním příchodům na plac a sporům se scénáristou Jessem Butterworthem, který mu posílal scénáře na poslední chvíli. Nakonec se vše urovnalo, Pierce Brosnan celou aféru označil za bouři ve sklenici vody a Hardy se vrátí i ve třetí řadě, kterou už má seriál potvrzenou. Druhá řada má 10 epizod, první je k dispozici dnes a další budou přibývat každý týden. Mobland, tedy Zemi gangů, najdete exkluzivně na Sky Showtime.
3: The Harrigans spawned off London. And my job is to prevent that from changing.
4: We've lost fentanyl, now heroin. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking. If you ask me, it's already begun.
5: What do you mean?
4: The war.

Minulý čtvrtek 17. září dorazily nové tituly do kin a já mám pro vás rychlý přehled. Steven Soderbergh přivezl krimi dramedii Christofferové. Ian McKellen hraje excentrického malíře, který už 20 let nevzal do ruky štětec, a jeho chamtivé děti proto najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coel, aby mu potají dokončila slavnou sérii obrazů. Jenže přechytračit starého lišáka v jeho vlastním ateliéru není jen tak. Fanoušci hororu se dočkali v kinech nového Resident Evil. Režisér hororového hitu Weapons Zack Cracker posílá obyčejného kurýra s balíkem do Raccoon City přesně v noci, kdy město zachvátí smrtící virus, takže doručení se tentokrát trochu protáhne. Kritika pěje chválu nezměrné velikosti. Francouzské drama Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní učitele Samuela Pettyho, kterého jedna hodina o svobodě slova a lavina lží na sociálních sítích dovedly až k tragickému konci. Silné a nepříjemně aktuální téma. Do kin dorazilo i historické drama Rose. Sandra Hüller si za roli ženy, která se po 30-leté válce vydává za vojáka a dědice opuštěného statku, odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Kolumbijská absurdní dramedie Poeta, oceněná v Cannes, sleduje neúspěšného básníka a profesionálního stroskotance z Medellínu, který dostane šanci stát se mentorem mladé studentky, pokud to zase nezvorá. Z Ukrajiny přijela do kin romantická komedie Vlak červená ruta o lásce na první pohled. Česká produkce nabízí komorní thriller Call o úspěšném muži, kterému jeden lechtivý videohovor během jediného odpoledne obrátí život na ruby, a to prakticky v reálném čase. Pro fančmekry se do kin vrací klasika Krištofa Kieslowského Krátký film o lásce, rozšířená verze jednoho z dílů slavného dekalogu. Ze světa dokumentů je nově v kinech časozběrný portrét Báry Basikové. Helena Třeštíková mapuje 50 let jejího života na pódiu i mimo něj, a v dokumentu Lev salonu provází David Vávra ze sedadla rikši architekturou Hradce Králové. A na závěr Pišišvoři, pro ty je v kinech animovaná komedie Kojot vrací úder, kde se Kojot Vilda konečně rozhodne zažalovat firmu Acme za všechny ty vybuchující vynálezy. Tak to byly, naši milí posluchači, poslední novinky v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: This right here is a power play.

Mecca, Mecca, Mecca. Corn fishing. I told to a DB wave.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové právě objevili celou novou třídu vesmírných zářičů a přišli na ně tak, že se podívali do dat, která leží na disku přes 20 let. Ano, největší objev sezóny se schovával ve složce, kterou všichni přeskakovali. Jak popsal Universe Today, tým z Alabamské univerzity a Harvardu prohledal archivy rentgenové observatoře Chandra a našel 84 takzvaných hypersoftních rentgenových strojů v 6 blízkých galaxiích, včetně Andromedy a Větrníku. Svítí 10 000 až 100 000krát víc než Slunce, jenže v tak nízkých energiích, že je vědci rutině odfiltrovávali jako šum. Za vším můžou stát bílí trpaslíci po novách nebo černé díry s chladným akrečním diskem. A možná nám konečně vysvětlí, odkud se berou supernovy typu 1A. Poučení dne. Než koupíte nový dalekohled, ukliďte si archív. Mějte se pozemsky.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodu, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodu Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

Twoje Zuli.